cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: Hráme najviac nových hitov.
1: My sme Európa 2. Európa 2.
2: No music right now. This is Adonis, Sherry on your cake.
1: Me.